Radio B.

Radio B.

Just believe.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Radio Béčko. Radio Béčko. Leave your cares behind. S náma. Teprve žiješ. Radio B.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Českou republiku zasáhne výrazná změna počasí, kdy přes naše území přechází studená fronta. Očekává se výrazné ochlazení s deštěm, které přetrvá až do víkendu. Teplejší počasí by mohlo přijít v příštím týdnu. Podzim přichází do Posázaví a barevně maluje krajinu kolem stvořidel. I když sucho brání sýznosti řeky, krásné počasí vybízí k procházkám a projížďkám na kole. Příroda v této proslulé vodácké oblasti nyní ožívá paletou kouzelných podzimních odstínů. Poslanec Filip Turek z Motoristů tvrdí, že ve videu na Facebooku správně omluvil hnutí Duha, jak mu nařídil soud. Zástupci hnutí jsou ale s jeho vyjádřením nespokojeni a zvažují další právní kroky. Chtějí jeho omluvu vymáhat a dosáhnout souladu s verdiktem. Ve Středočeském kraji platí sucho na řekách Vltava a Labe, což vedlo k rozhodnutí snížit minimální odtok z Vltavské kaskády u vodního díla Vrané až na 20 metrů krychlových za sekundu. Toto opatření, které zůstane v platnosti do konce dubna 2024, má za cíl zpomalit pokles hladin vodních nádrží Slapy a Orlík. Dlouhodobě nepříznivá hydrologická situace vyžaduje tato mimořádná opatření, což může ovlivnit život v regionu. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na

Jo, krásný dobrý den, krásné dobré ráno, je vám dámo, nebo máme večer, je to úplně jedno, protože vy ladíte Radio B, B-E-E-E, a to znamená, že to bude nej. Od mikrofonu se hlásí bílý muž s černým srdcem.

jsou Prada. Jednou za 14 dní živá show a pak v pravidelných opakování na našem nejlepším rádiu Spotřebská. Je to tak, bude to náladička, zábavička. Budeme funky, a kdo nebude funky, ať

nějakou dobrou funky vypalovačku. Zdá se, že mě chytil Hammond, nebo Mamon, jak to vlastně je. Sven Hammond. Wow! Takže tleskáme na druhou, kroutíme ušima, očima, bokama. Absolutně všim, co máme. No tak pojďme na to, lidičky, začíná Black Eye Top. Čau, pěkně se bavte.

wow, tak se mi zdá, že jsme to tam hned na začátku trošičku přepálili. Já říkám, jo, tak tohle byl Sven Hammond and Crooked Show. Black Eintopf je real, žádný blud. Další pecka, no to bude Swing, Black Cat Zoot. No tak jo, čapni svoj baby a zařvi jako lev. Ty seš ten správnej jazzovej zjev. Pojďme na to, dámy a pánové, přicházíme do 30. let. To znamená, že si dáme nějakou swingovku. Co mi na to, jako vždycky to jede, všude se

Rock, roll, ladies and gentlemen, Kasper, notě pic, po něm přichází Prince Bel Air, oh, ten hraje fair, týpek, co nemá rád klid, Jazzy Jeff and the Fresh, Prince a J.R. Rap, posílá vám do éteru Code Red, no jasně, tuhletu pecku mám rád, zdá se, že servírou hip-hop 90. let, no tak jo, vile, pojďme na to, a koukám, že co se to tady děje, venku padá tma, hoho, vůbec to nevadí, protože pro nás stále svítí slunce. No tak jo, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince.

Wow, Jazzy Jazz and the Fresh Prince ze stejného alba Code Red. No jasně, Black Hrneček, já jsem MC Mareček, v hrnci plave chutný páreček, něco dobrého na tvůj chrup? No jazz, kámo, pecičku od The Coop the Tonight. Dneska večer, klidně ráno, já ti říkám, kámo, MC Maro, jedeme stále dál, stále se nám to tady rozjíždí a doufám, že i u vás, protože Black Eintopf je tady pro vás, Radio B. What?

A paraóno, prima, jazzy, co vy na to? Doufám, že propagujete naše rádio. Pošli sestře nebo bratrovi na nás link, že prej dneska hrajeme taky Scatter and Swing. No a zapomeň na uhlazené chování, do paří na Bčku není prostě normální, basa a sacík, no na duši je lázeň, tancuj, křič, neboj se bejt blázen. Uhu, páni, mě to zase dneska rýmuje, dámy a pánové, pokračujeme dál a ještě stále trošičku v rytmu 90. let, tak co je na to, ještě se v tom trošičku vyválíme, protože ta hudba měla vážně koule. Jedeme na to, máme tady 23. minutu a já servíruju další pecko, Slam, oh yeah.

Tyjo, The Lion Rock Scatter Swing a stále to jede, tak co? No jde to, jaký jste měli léto, hadry barevný, dny nádherný a taky noce. No a zas dnes se nenadáš a budou to Vánoce? Kámo, já jsem funky rádce, pokračujeme dál. Pomalu, ale jistě si dáme nějakou záležitost z 80. let. 87, no, pojedeme dál. You need love, oh, potřebujeme lásku, krásku, funky, jedeme dál. Na plný pecky, otočte to doprava, ať sousedi vědí, za

tak se mi zdá, že tady máme pohodičku 80. let. A co vy na to? Ve studiu to pěkně vře. Hudba tady řve a já říkám, pane, vždyť mi bude pane. No, když se mě někdo zeptá, člověče, kdy už konečně dostaneš rozum, tak na tohle to rád odpovím. Člověče, to už bude asi 3 hodiny studenej. Stále jsme v 80. letech. Posílám vám Walking on the Sunshine z roku 1982. Přesně takové je Black Eyed Top. Vemete ty nejlepší ingredience, dáte to do jednoho hrnku a pošlete to do celého světa. Hudba Geta od MC Marka na Radio B. Mějte se krásy, jedeme dál. Osmdesátky, prima hrátky. Pojďme na to. Eins, zwei, drei, vier.

Tu. Oh, jo. Není to zrovna erotika, když vám tady probíjí elektronika. A tohle to mělo sakra volty. Ostrý jak šerefovi nový kolty. Bang, bang, bang, bang, bang your head. Wow, you. Walking at the Sunshine, 1982, no jo. A my budeme pokračovat dále a dále. Máme tady 39. minutu našeho Black Eintopfu a já pomalou listě přepínám na hranici 1979. Oh jo, Casey and the Sunshine Band, I'm your boogeyman, nebo funky man. To je úplně jedno, protože tohleto je vyvoněná záležitost. Další pochoutka, pojďme

Oh, není žádná levárna. A před námi další dekáda. Do majku MC Marky Kafra. Velký brejle na hlavách Afra. Napiš baby do chatu stanovisko. Máme tady soul a taky disco. Brzo přijde hudba jménem Funky. Ta, co dělá z lidí janky. Jo, ale my se ještě užijeme dále. 70. léta. Kalhoty do zvonu. Uhuhu, barevná podlaha svítící. Je to tak, dámy a pánové. Velký káry, kožák a podobný týpci, co řešej problémy. Ale my tady žádný nemáme. Jedeme stále soul disco 70. let. Takový je Black Eyed Peas.

Tak jo, máme tady 48 minutu první části Black Eyed Top. Hrajeme muziku černou 2 hodiny. Ať jste single nebo máte rodiny, ať jste fon nebo ze spodiny, neotravíme vás, jak z vejfuku z plodiny. Právě zahrál single s názvem Download. Ach, tohle rozhodně není žádný střední prout. Jedeme kámo dál. Já pouštím Black Level, single z roku 1976. Takže ještě stále, ale už to začíná chytat, tak je ten správný groove 60. Co vy na to? I ten zvuk se zhoršil. To mám rád, to mám vážně rád. Já jsem prostě dítě Jamesa Browna. Je to tak? Wow!

Black Level, no tohle to je vážně dobrá pochoutička, je to žavý, je to hot, sexy soul, trick shot, zapomeň na šedivý hnus, Black Eintopf, kámo, ten má jenom plus, nehraje nám Vojtek, David ani Klus, hrajeme stále svobodně, stále ve stylu Afro a Nigga, nehraje to Rus, pokračujeme stále dál, ještě jednou nohou v 70. letech, ještě se tom trošičku vyválíme, co vy na to, trick shot, sexy soul, pomalu, ale jistě se dostáváme do těch 60. To mám rád, je to barevné.

Sexy Soul na Radio B a pomalu, ale jistě se dostáváme do druhé poloviny našeho programu. Vysíláme do celého světa to, co je nám jasný, to, co si myslíme, že je slaný masný a paří Ústí, Brno, Olomouc. Máme tady beatu strašně moc. Na řadě Joseph McMahon, Climb the Mountain, to znamená, že asi polezeme někam hodně vysoko, jako vždycky, protože úroveň je stále vyšší a vyšší. Pozdravujte své kámoše, pozdravujte své maminky, tatínky, dědečky. Pokračujeme stále dál. Už jedeme ve fungi stylu.

Putin a je jedno, něco vám povím, jestli jste katolík, protestant, žid nebo muslim, všichni jsme se absolutně rovní, poslouchají nás černý, bílý, no snad i modrý šmoulík, tohle nebylo funky, ale spíše soulík, my si dáme ještě další věcičku, kterou mám rád, Don Laman Orion, Inner City Blues, no to má jenom plus, ty, tahle ta věc, ta se snad dala do všech stylů, co znám, wow. Funky, tohle to už je fakt funky, FF, tak jo, jedeme dál.

Jo, ladíte stále Bčko svobodně a říkám vám, no je to klika. Zdravím jako pravidelně Vlaďku, Hanku, Dominika, taky všechny sestry a brášky. Ať jste pěkně zdraví, OK, a neberete prášky. Ať vás tohle baví, ty moje hlášky. Nalejte si panáka, nepejte to z flašky, něčeho dobrýho, ne z plašky. Wow, wow, wow, stále tady je, ježdě, jedeme na Bčku. Wow, wow, wow, prima jazzíček. Aha, zdá se, že jsme tady pěkně ujeli na 60. Co vy na to? Wow, mám tady pro vás další pecku. Přichází Jimmy Smith Babies. Takže jo, trošičku si dáme něco dál. Šmerclýho rock and roll music, to znamená, že za dveřma je tady Mr. Rock and Roll. 8. minuta, 2. poloviny, Black Eyed Peas je tady a za mikem se hlásí MC Mark.

Tak co, dáváte to na plný pecky nebo dáváte to z dálky? Tak se mi zdá, že tady dneska hodně hrajou instrumentálky. Ty si holka pěkná cicí micí, opět tady zazní basabicí. Jdeme na to, dámy a pánové, jsme v rock'n'rollovém období. Wow, buba, čik, čik, čik. No tak jo, mám to rád.

Buma, čik, čik, čik, oho, ve studii se to pěkně houpe, vrátili jsme se do období, kdy auta měla ploutve, chromový nárazníky a ženský se uměli vážně skvěle oblíkat. Jsme v 50. letech a přichází Young Jazzy, Do You Love Me, to je dobrá otázečka, miluješ mě, snad já?

No jasně, Young Jeezy se ptá, miluješ mě jako tě miluju já, lásko? Jestli ne, no tak se prostě seberu a půjdu někam jinam, protože pro jednu kytku slunce nesvítí. Když svítí slunce, máme rádi party. Je to crazy, crazy party. Takže jedeme dál, blíž ke Swing Music a servíruju tu nejlepší hudbu.

byl tady rock and roll, rhythm blue a teďkon už jsme jednou nohou ve swingu. Na parket už zvu všechny slečinky a floutky. Chci vidět frajery a ne loutky. Kravatu sáčko na hlavu, gel. Zařvi do mikrofonu swing, hell. Dámy a pánové, z Black Eintofu právě mícháme třicátky. Oho, prima hrátky.

Mr. Swing na Radio B. Dámy a pánové, servírujeme tady ty nejlepší záležitosti. Tančím jako šílenec už z toho hekám. Před těmihle týpkama já vždycky hodně smekám. Pokračujeme dál, budeme servírovat další záležitost. Přidáme si trošičku moderního beatu. Co vy na to? Electro Jazz, no jasně. Klidně mi napište, jestli se vám to líbí a já vám někdy zase odpovím. Co mi na to? Hned ne, že teď tančíme.

vlna v hrnci MCho Marka zní klasika moderná. A že to v rytmu nezvládneš, se mnou vždycky ovládneš. Budeš tančit, nenechám tě flákat, s House of Pain pak budeš skákat. Oh yeah! Máme tady 30. minutu druhé poloviny našeho programu a přichází skvělý remix. Já už jsem to prozradil. Čeká na tě Prima Rout ve stylu Jump Rout.

ve skvělém jazzovém remixu dále pokračujeme. Zdá se, že si budeme hrát chvilenku Hip Hop, co by na to? Od House of Pain přichází pěkný frajírek Mr. LL Cool J. Funkadelic Relic. Wow, máme to ještě 25 minut, tak to pojďme rozjet. Rozesmějte celý svět, ať je to

Wow, trochu beatbox, trnčí v okno, padaj police, vysíláme z Podřipska a to přímo z Roudnice. No jasně, všichni tady rapujou, rýmy milujou a svou flow pilujou, no jasně. Tak tohle to byl pán rapu LL Cool J na Radio B. Počítáme ještě dál. Další minuty, máme zhruba 22 minut a přidáme si opět trošičku funky, ale ještě budeme rapovat. Wow, přichází Mr. Coolio.

Heden, heden, no jo, další mrtvola, posíláme pozdravy tam na ruch. Chceš MCO Marka Gáblík, no tak tu máš, Coolio Fantastic Voyage, no kámo, to nikde nemáš. Pokračujeme dál, protože už máme jenom asi 20 minut, páni, jak ten čas nám utíká. A opět si dáme trošičku moderního funky, protože funky jsem ještě asi nehrál. Nebo co si myslíte, klidně mi napište, já si odpovím, až budu chtít. Yeah, yeah, yeah, yeah, takže jo.

Jo, snap, snap, haha. Nebojte se ukázat emoce, než přijdou nemoce a pak i smrt. Když nejde o život, jde o prd. Haha, pokračujeme dál, přichází čarodejnice. Takže ještě přidáme trošičku funky v nářezu. Máme tady ještě poslední 15 minut. Tak to musíme stihnout. Co vaši sousedi? Vědí, že jste doma? No já doufám, že jo, protože já jsem tady pro vás MC Mark.

Now, wow, wow, wow, co mi na to dáme a pánové, Peace Now, dobrá pecka, Udo Jürgens z Německa a jeho bezva parta v těsném závěsu je paní Marta, no, budiš, frau Kubiš, dej se k nám, tak se zdá, že dopiju poslední lok a čeká tady český blok, no, trošičku české pochoutky, no a tohle je vážně dobrá.

Tak, dámy a pánové, máme tady bohužel pomalu jistě konec našeho programu. Díky moc, že jste to se mnou vydrželi. Paní Marta nám zpívala, dneska budeme spát, já myslím, že ve svý posteli. No, protože už je tma a jestli je venku světlo, to znamená, že nás posloucháte druhý den ve čtvrtek, to jste v práci a máte polegraci. Ne, vážně, je to dobrý, že můžete stát a jít pracovat. Takže ještě jednou, díky moc, že jste to se mnou vydrželi. Ladíte Bčko, jednou za 14 dní živá show, tak v pravidelných opakování. Tohle to byl Black Eintov a já jsem MC Marky. Mějte se krásně a užívejte poslední zbytky léta. Ahoj!

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Českou republiku zasáhne výrazná změna počasí, kdy přes naše území přechází studená fronta. Očekává se výrazné ochlazení s deštěm, které přetrvá až do víkendu. Teplejší počasí by mohlo přijít v příštím týdnu. Podzim přichází do Posázaví a barevně maluje krajinu kolem stvořidel. I když sucho brání sýznosti řeky, krásné počasí vybízí k procházkám a projížďkám na kole. Příroda v této proslulé vodácké oblasti nyní ožívá paletou kouzelných podzimních odstínů. Poslanec Filip Turek z Motoristů tvrdí, že ve videu na Facebooku správně omluvil hnutí Duha, jak mu nařídil soud. Zástupci hnutí jsou ale s jeho vyjádřením nespokojeni a zvažují další právní kroky. Chtějí jeho omluvu vymáhat a dosáhnout souladu s verdiktem. Ve Středočeském kraji platí sucho na řekách Vltava a Labe, což vedlo k rozhodnutí snížit minimální odtok z Vltavské kaskády u vodního díla Vrané až na 20 metrů krychlových za sekundu. Toto opatření, které zůstane v platnosti do konce dubna 2024, má za cíl zpomalit pokles hladin vodních nádrží Slapy a Orlík. Dlouhodobě nepříznivá hydrologická situace vyžaduje tato mimořádná opatření, což může ovlivnit život v regionu. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Hoď se do klidu s Rádiem B.

Rádio Béčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Mike Flanagan, režisér známý svými hororovými adaptacemi, stále považuje Temnou věž za svůj vysněný projekt. I když práce na skriptech pokročily, složitá práva a rozsáhlost tohoto díla brání výrobě. Navzdory tomu Flanagan a jeho tým neustále pracují na překonání těchto překážek a přiblížení se realizaci projektu. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené.

Rádio Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Hokejový večer pro tým Colorado NHL nedopadl podle přání, když podlehli Winnipegu 2-3. Martina Nečase nebylo vidět mezi bodujícími, což zůstalo bez povšimnutí. Edmontonu se povedlo pětkrát skórovat na úkor brankáře Lukáše Dostála, který po 40 minutách musel dolů, přičemž Ducks podlehli 2-5. Česká republika se pyšní novými hokejovými arénami a brněnská Kometa dostane svůj klenot. Arena v Brně, jejíž stavba finišuje, se vyznačuje moderními technologiemi. Podcast Hokej bez červené rozebírá i prezidentské volby IIHF a diskutuje o důvodech porážky Petra Břízy, což jistě přidá na dramatičnosti 2024 v hokejovém světě. První blok pod vedením španělského kouče Santiho Denia v Lize národů skončil bez bodu. Bývalí reprezentanti si myslí, že je příliš brzy na kritiku. Proti silným soupeřům však český tým ukázal záblesk atraktivního fotbalu. Pardubice si v Lize mistrů zajistili účast v play-off po dramatickém obratu proti Bordeaux, když se z 0 na 2 vyšplhali na vítězných 5-2. O góly českého týmu se postarali David Tomášek, Jáchym Kondelík, Lukáš Sedlák, Vladimír Sobotka a Miloš Kelemen. Fanoušci Dynamu Pardubice si mohou oddechnout. Jejich oblíbený tým pokračuje ve skvělé formě a doufejme, že jim přinese ještě mnoho radosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé.
4: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Českou republiku zasáhne výrazná změna počasí, kdy přes naše území přechází studená fronta. Očekává se výrazné ochlazení s deštěm, které přetrvá až do víkendu. Teplejší počasí by mohlo přijít v příštím týdnu. Podzim přichází do Posázaví a barevně maluje krajinu kolem stvořidel. I když sucho brání sýznosti řeky, krásné počasí vybízí k procházkám a projížďkám na kole. Příroda v této proslulé vodácké oblasti nyní ožívá paletou kouzelných podzimních odstínů. Poslanec Filip Turek z Motoristů tvrdí, že ve videu na Facebooku správně omluvil hnutí Duha, jak mu nařídil soud. Zástupci hnutí jsou ale s jeho vyjádřením nespokojeni a zvažují další právní kroky, chtějí jeho omluvu vymáhat a dosáhnout souladu s verdiktem. Ve Středočeském kraji platí sucho na řekách Vltava a Labe, což vedlo k rozhodnutí snížit minimální odtok z Vltavské kaskády u vodního díla Vrané až na 20 metrů krychlových za sekundu. Toto opatření, které zůstane v platnosti do konce dubna 2024, má za cíl zpomalit pokles hladin vodních nádrží Slapy a Orlík. Dlouhodobě nepříznivá hydrologická situace vyžaduje tato mimořádná opatření, což může ovlivnit život v regionu. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: svém debutu se shoegaze trio Helen v čele s Liz Harris, známou jako Grouper, vrací s albem Linda's Head, které vychází pod značkou Cranky. Toto album přináší svěží a rychlé písně, které evokují melodičtější tvář shoegaze žánru a zkoumají éterické zvuky. Fanoušci se mohou těšit na hypnotickou hudební cestu, která je vtáhne do snové atmosféry plné vrstvených kytar a intenzivních emocí. A nyní si pustme vaši oblíbenou.
1: Radio B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Radio Béčko. Radio Béčko. Leave your cares behind. S náma, s náma. Teprve žiješ. Radio B.cz.
1: Posloucháš rovný výtěž na Béčce.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Hokejový večer pro tým Colorado v NHL nedopadl podle přání, když podlehli Winnipegu 2-3. Martina Nečase nebylo vidět mezi bodujícími, což zůstalo bez povšimnutí. Edmontonu se povedlo 5x skórovat na úkor brankáře Lukáše Dostála, který po 40 minutách musel dolů, přičemž Ducks podlehli 2-5. Česká republika se pyšní novými hokejovými arénami a brněnská Kometa dostane svůj klenot. Arena v Brně, jejíž stavba finišuje, se vyznačuje moderními technologiemi. Podcast Hokej bez červené rozebírá i prezidentské volby IIHF a diskutuje o důvodech porážky Petra Břízy, což jistě přidá na dramatičnosti 2024 v hokejovém světě. První blok pod vedením španělského kouče Santiho Denia v Lize národů skončil bez bodu. Bývalí reprezentanti si myslí, že je příliš brzy na kritiku. Proti silným soupeřům však český tým ukázal záblesk atraktivního fotbalu. Pardubice si v Lize mistrů zajistili účast v play-off po dramatickém obratu proti Bordeaux, když se z 0 na 2 vyšplhali na vítězných 5-2. O góly českého týmu se postarali David Tomášek, Jáchym Kondelík, Lukáš Sedlák, Vladimír Sobotka a Miloš Kelemen. Fanoušci Dynamu Pardubice si mohou oddechnout. Jejich oblíbený tým pokračuje ve skvělé formě a doufejme, že jim přinese ještě mnoho radosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
1: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B. Rádiu B.

0: Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Prezident Petr Pavel čelí kritice za svou neúčast v komunálních volbách v Černoučku kvůli zahraniční dovolené. Podobně se před lety zachoval i premiér Andrej Babiš, který také upřednostnil dovolenou před hlasováním. Tento jev není ojedinělý a ilustruje, jak i vrcholní politici někdy volí odpočinek před občanskou povinností. Digitální a informační agentura, DIA, apeluje na občany, aby si před blížícími se komunálními a senátními volbami, které se konají tento pátek a sobotu, aktualizovali aplikaci e-doklady. Loni totiž mnoho lidí čelilo problémům při sněmovních volbách, když se snažili odvolit pomocí této digitální platformy. Aktualizace aplikace by měla zamezit podobným potížím a zajistit hladší průběh volebního procesu. Meteorologové varují před silným větrem, který bude ve čtvrtek doprovázet průchod studené fronty přes Česko. Nárazy větru mohou na horách dosahovat rychlosti až 90 km za hodinu, což vedlo k uzavření horního úseku lanovky na Sněžku. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu kvůli očekávanému nepříznivému počasí. Přepracování zdravotní péče v Mladé Boleslavi přináší naději pacientům po operacích kolen a kyčlí, neboť klinika doktor Pírka otevřela nový pavilon se 40 lůžky a dvěma operačními sály. Tato moderní infrastruktura bude prvním pacientům k dispozici na začátku listopadu, což značně usnadní jejich cestu k rehabilitaci. Nový pavilon v souladu s plánem rozšiřuje možnosti pro rychlejší a efektivnější zotavení pacientů. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Starý dobrý hity.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

future. Let's go. Freedom.

Rádio Béčko. Rádio Béčko. Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Hokejový večer pro tým Colorado v NHL nedopadl podle přání, když podlehli Winnipegu 2-3. Martina Nečase nebylo vidět mezi bodujícími, což zůstalo bez povšimnutí. Edmontonu se povedlo 5x skórovat na úkor brankáře Lukáše Dostála, který po 40 minutách musel dolů, přičemž Ducks podlehli 2-5. Česká republika se pyšní novými hokejovými arénami a brněnská Kometa dostane svůj klenot. Arena v Brně, jejíž stavba finišuje, se vyznačuje moderními technologiemi. Podcast Hokej bez červené rozebírá i prezidentské volby IIHF a diskutuje o důvodech porážky Petra Břízy, což jistě přidá na dramatičnosti 2024 v hokejovém světě. První blok pod vedením španělského kouče Santiho Denia v Lize národů skončil bez bodu. Bývalí reprezentanti si myslí, že je příliš brzy na kritiku. Proti silným soupeřům však český tým ukázal záblesk atraktivního fotbalu. Pardubice si v Lize mistrů zajistili účast v play-off po dramatickém obratu proti Bordeaux, když se z 0 na 2 vyšplhali na vítězných 5-2. O góly českého týmu se postarali David Tomášek, Jáchym Kondelík, Lukáš Sedlák, Vladimír Sobotka a Miloš Kelemen. Fanoušci Dynamu Pardubice si mohou oddechnout. Jejich oblíbený tým pokračuje ve skvělé formě a doufejme, že jim přinese ještě mnoho radosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
0: Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Prezident Petr Pavel čelí kritice za svou neúčast v komunálních volbách v Černoučku kvůli zahraniční dovolené. Podobně se před lety zachoval i premiér Andrej Babiš, který také upřednostnil dovolenou před hlasováním. Tento jev není ojedinělý a ilustruje, jak i vrcholní politici někdy volí odpočinek před občanskou povinností. Digitální a informační agentura, DIA, apeluje na občany, aby si před blížícími se komunálními a senátními volbami, které se konají tento pátek a sobotu, aktualizovali aplikaci e-doklady. Loni totiž mnoho lidí čelilo problémům při sněmovních volbách, když se snažili odvolit pomocí této digitální platformy. Aktualizace aplikace by měla zamezit podobným potížím a zajistit hladší průběh volebního procesu. Meteorologové varují před silným větrem, který bude ve čtvrtek doprovázet průchod studené fronty přes Česko. Nárazy větru mohou na horách dosahovat rychlosti až 90 km za hodinu, což vedlo k uzavření horního úseku lanovky na Sněžku. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu kvůli očekávanému nepříznivému počasí. Přepracování zdravotní péče v Mladé Boleslavi přináší naději pacientům po operacích kolen a kyčlí, neboť klinika doktor Pírka otevřela nový pavilon se 40 lůžky a dvěma operačními sály. Tato moderní infrastruktura bude prvním pacientům k dispozici na začátku listopadu, což značně usnadní jejich cestu k rehabilitaci. Nový pavilon v souladu s plánem rozšiřuje možnosti pro rychlejší a efektivnější zotavení pacientů. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Nikola Bartuňková deklasovala Karolínu Muchovou v pekingském derby výsledkem 6-3, 6-0 a postoupila do semifinále turnaje WTA 1000. Poprvé se ocitla v takovéto fázi turnaje, kde se střetne s ruskou tenistkou Mirou Andrejevovou nebo její krajankou Jekaterinou Alexandrovovou. Výsledek jasně ukazuje, že Bartuňková má formu jako hurikán, který fouká přes celé hřiště. David Klamert se při své poslední účasti na mistrovství světa v judu rozloučil s kariérou po prohře s Francouzem Maximem Gaëlem Gayab Hambouou. Zápas skončil iponem 35 vteřin před vypršením 4-minutové základní doby. Fanoušci si jistě vzpomenou, že i prohry mohou být heroické a dojemné, když dávají sbohem takovým kariérám. Hokejový večer pro tým Colorado v NHL nedopadl podle přání, když podlehli Winnipegu 2-3. Martina Nečase nebylo vidět mezi bodujícími, což zůstalo bez povšimnutí. Edmontonu se povedlo 5x skórovat na úkor brankáře Lukáše Dostála, který po 40 minutách musel dolů, přičemž Ducks podlehli 2-5. Česká republika se pyšní novými hokejovými arénami a brněnská Kometa dostane svůj klenot. Arena v Brně, jejíž stavba finišuje, se vyznačuje moderními technologiemi. Podcast Hokej bez červené rozebírá i prezidentské volby IHF a diskutuje o důvodech porážky Petra Břízy, což jistě přidá na dramatičnosti 2024 v hokejovém světě. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran informoval, že 20 kandidátních subjektů do Senátu nezveřejnilo včas seznam dárců volební kampaně. Ze 71 povinného subjektu 2 nesplnili povinnost vůbec a 18 subjektů dodalo seznam po termínu. Za tyto prohřešky hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Brandýs nad Labem Stará Boleslav si nechává změřit hluk na 4 místech dálnice D10. Pokud se potvrdí překročení limitů, ředitelství silnic a dálnic přijme opatření. Radnice požaduje dočasné mobilní stěny před rozšířením dálnice. České ministerstvo školství chystá důrazný zásah proti segregaci romských dětí ve vzdělávání. Pod hrozbou mnohamilionových sankcí plánuje lepší diagnostiku v poradenských centrech a možné zrušení segregovaných škol. Cílem je, aby romští žáci nekončili zbytečně ve speciálních školách. Prezident Petr Pavel čelí kritice za svou neúčast v komunálních volbách v Černoučku kvůli zahraniční dovolené. Podobně se před lety zachoval i premiér Andrej Babiš, který také upřednostnil dovolenou před hlasováním. Tento jev není ojedinělý a ilustruje, jak i vrcholní politici někdy volí odpočinek před občanskou povinností. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na

0: は右側です。埼京線湘南新宿ライン、地下鉄日比谷線はお乗り換えです。
1: The next station is 恵比寿。

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Nikola Bartuňková deklasovala Karolínu Muchovou v pekingském derby výsledkem 6-3, 6-0 a postoupila do semifinále turnaje WTA 1000. Poprvé se ocitla v takovéto fázi turnaje, kde se střetne s ruskou tenistkou Mirou Andrejevovou nebo její krajankou Jekaterinou Alexandrovovou. Výsledek jasně ukazuje, že Bartuňková má formu jako hurikán, který fouká přes celé hřiště. David Klamert se při své poslední účasti na mistrovství světa v judu rozloučil s kariérou po prohře s Francouzem Maximem Gaëlem Gayab Hambouou. Zápas skončil iponem 35 vteřin před vypršením 4-minutové základní doby. Fanoušci si jistě vzpomenou, že i prohry mohou být heroické a dojemné, když dávají sbohem takovým kariérám. Hokejový večer pro tým Colorado v NHL nedopadl podle přání, když podlehli Winnipegu 2-3. Martina Nečase nebylo vidět mezi bodujícími, což zůstalo bez povšimnutí. Edmontonu se povedlo 5x skórovat na úkor brankáře Lukáše Dostála, který po 40 minutách musel dolů, přičemž Ducks podlehli 2-5. Česká republika se pyšní novými hokejovými arénami a brněnská Kometa dostane svůj klenot. Arena v Brně, jejíž stavba finišuje, se vyznačuje moderními technologiemi. Podcast Hokej bez červené rozebírá i prezidentské volby IHF a diskutuje o důvodech porážky Petra Břízy, což jistě přidá na dramatičnosti 2024 v hokejovém světě. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené
0: hip-hopem na rádiu B žijeme.

0: Radio B.
1: Let me say.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé.
4: Big Beat na B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran informoval, že 20 kandidátních subjektů do Senátu nezveřejnilo včas seznam dárců volební kampaně. Ze 71 povinného subjektu 2 nesplnili povinnost vůbec a 18 subjektů dodalo seznam po termínu. Za tyto prohřešky hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Brandýs nad Labem Stará Boleslav si nechává změřit hluk na 4 místech dálnice D10. Pokud se potvrdí překročení limitů, ředitelství silnic a dálnic přijme opatření. Radnice požaduje dočasné mobilní stěny před rozšířením dálnice. České ministerstvo školství chystá důrazný zásah proti segregaci romských dětí ve vzdělávání. Pod hrozbou mnohamilionových sankcí plánuje lepší diagnostiku v poradenských centrech a možné zrušení segregovaných škol. Cílem je, aby romští žáci nekončili zbytečně ve speciálních školách. Prezident Petr Pavel čelí kritice za svou neúčast v komunálních volbách v Černoučku kvůli zahraniční dovolené. Podobně se před lety zachoval i premiér Andrej Babiš, který také upřednostnil dovolenou před hlasováním. Tento jev není ojedinělý a ilustruje, jak i vrcholní politici někdy volí odpočinek před občanskou povinností.
1: A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
2: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Deset let po svém debutu se shoegaze trio Helen v čele s Liz Harris, známou jako Grouper, vrací s albem Linda's Head, které vychází pod značkou Cranky. Toto album přináší svěží a rychlé písně, které evokují melodičtější tvář shoegaze žánru a zkoumají éterické zvuky. Fanoušci se mohou těšit na hypnotickou hudební cestu, která je vtáhne do snové atmosféry plné vrstvených kytar a intenzivních emocí. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Nikola Bartuňková deklasovala Karolínu Muchovou v pekingském derby výsledkem 6-3, 6-0 a postoupila do semifinále turnaje WTA 1000. Poprvé se ocitla v takovéto fázi turnaje, kde se střetne s ruskou tenistkou Mirou Andrejevovou nebo její krajankou Jekaterinou Alexandrovovou. Výsledek jasně ukazuje, že Bartuňková má formu jako hurikán, který fouká přes celé hřiště. David Klamert se při své poslední účasti na mistrovství světa v judu rozloučil s kariérou po prohře s Francouzem Maximem Gaëlem Gayab Hambouou. Zápas skončil iponem 35 vteřin před vypršením 4-minutové základní doby. Fanoušci si jistě vzpomenou, že i prohry mohou být heroické a dojemné, když dávají sbohem takovým kariérám. Hokejový večer pro tým Colorado v NHL nedopadl podle přání, když podlehli Winnipegu 2-3. Martina Nečase nebylo vidět mezi bodujícími, což zůstalo bez povšimnutí. Edmontonu se povedlo 5x skórovat na úkor brankáře Lukáše Dostála, který po 40 minutách musel dolů, přičemž Ducks podlehli 2-5. Česká republika se pyšní novými hokejovými arénami a brněnská Kometa dostane svůj klenot. Arena v Brně, jejíž stavba finišuje, se vyznačuje moderními technologiemi. Podcast Hokej bez červené rozebírá i prezidentské volby IHF a diskutuje o důvodech porážky Petra Břízy, což jistě přidá na dramatičnosti 2024 v hokejovém světě. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Radio B.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran informoval, že 20 kandidátních subjektů do Senátu nezveřejnilo včas seznam dárců volební kampaně. Ze 71 povinného subjektu 2 nesplnili povinnost vůbec a 18 subjektů dodalo seznam po termínu. Za tyto prohřešky hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Brandýs nad Labem Stará Boleslav si nechává změřit hluk na 4 místech dálnice D10. Pokud se potvrdí překročení limitů, ředitelství silnic a dálnic přijme opatření. Radnice požaduje dočasné mobilní stěny před rozšířením dálnice. České ministerstvo školství chystá důrazný zásah proti segregaci romských dětí ve vzdělávání. Pod hrozbou mnohamilionových sankcí plánuje lepší diagnostiku v poradenských centrech a možné zrušení segregovaných škol. Cílem je, aby romští žáci nekončili zbytečně ve speciálních školách. Prezident Petr Pavel čelí kritice za svou neúčast v komunálních volbách v Černoučku kvůli zahraniční dovolené. Podobně se před lety zachoval i premiér Andrej Babiš, který také upřednostnil dovolenou před hlasováním. Tento jev není ojedinělý a ilustruje, jak i vrcholní politici někdy volí odpočinek před občanskou povinností. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
2: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Mike Flanagan, režisér známý svými hororovými adaptacemi, stále považuje Temnou věž za svůj vysněný projekt. I když práce na skriptech pokročily, složitá práva a rozsáhlost tohoto díla brání výrobě. Navzdory tomu Flanagan a jeho tým neustále pracují na překonání těchto překážek a přiblížení se realizaci projektu. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené...
3: Rokuj s námi na Béčku.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Nikola Bartuňková deklasovala Karolínu Muchovou v pekingském derby výsledkem 6-3, 6-0 a postoupila do semifinále turnaje WTA 1000. Poprvé se ocitla v takovéto fázi turnaje, kde se střetne s ruskou tenistkou Mirou Andrejevovou nebo její krajankou Jekaterinou Alexandrovovou. Výsledek jasně ukazuje, že Bartuňková má formu jako hurikán, který fouká přes celé hřiště. David Klamert se při své poslední účasti na mistrovství světa v judu rozloučil s kariérou po prohře s Francouzem Maximem Gaëlem Gayab Hambouou. Zápas skončil iponem 35 vteřin před vypršením 4-minutové základní doby. Fanoušci si jistě vzpomenou, že i prohry mohou být heroické a dojemné, když dávají sbohem takovým kariérám. Hokejový večer pro tým Colorado v NHL nedopadl podle přání, když podlehli Winnipegu 2-3. Martina Nečase nebylo vidět mezi bodujícími, což zůstalo bez povšimnutí. Edmontonu se povedlo 5x skórovat na úkor brankáře Lukáše Dostála, který po 40 minutách musel dolů, přičemž Ducks podlehli 2-5. Česká republika se pyšní novými hokejovými arénami a brněnská Kometa dostane svůj klenot. Arena v Brně, jejíž stavba finišuje, se vyznačuje moderními technologiemi. Podcast Hokej bez červené rozebírá i prezidentské volby IHF a diskutuje o důvodech porážky Petra Břízy, což jistě přidá na dramatičnosti 2024 v hokejovém světě. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené
3: nestárnoucí klasika na rádiu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Nikola Bartuňková deklasovala Karolínu Muchovou v pekingském derby výsledkem 6-3, 6-0 a postoupila do semifinále turnaje WTA 1000. Poprvé se ocitla v takovéto fázi turnaje, kde se střetne s ruskou tenistkou Mirou Andrejevovou nebo její krajankou Jekaterinou Alexandrovovou. Výsledek jasně ukazuje, že Bartuňková má formu jako hurikán, který fouká přes celé hřiště. David Klamert se při své poslední účasti na mistrovství světa v judu rozloučil s kariérou po prohře s Francouzem Maximem Gaëlem Gayab Hambouou. Zápas skončil iponem 35 vteřin před vypršením 4minutové základní doby. Fanoušci si jistě vzpomenou, že i prohry mohou být heroické a dojemné, když dávají sbohem takovým kariérám. Hokejový večer pro tým Colorado v NHL nedopadl podle přání, když podlehli Winnipegu 2-3. Martina Nečase nebylo vidět mezi bodujícími, což zůstalo bez povšimnutí. Edmontonu se povedlo pětkrát skórovat na úkor brankáře Lukáše Dostála, který po 40 minutách musel dolů, přičemž Ducks podlehli 2-5. Česká republika se pyšní novými hokejovými arénami a brněnská Kometa dostane svůj klenot. Arena v Brně, jejíž stavba finišuje, se vyznačuje moderními technologiemi. Podcast Hokej bez červené rozebírá i prezidentské volby IHF a diskutuje o důvodech porážky Petra Břízy, což jistě přidá na dramatičnosti 2024 v hokejovém světě. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené
4: Big Beat na Bčku. To může.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Hey.

0: Rádio B. Od lidí pro lidi. Pro lidi. Pro lidi.
1: Until the lion tells the story, the

Tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu tak je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím na zdárek.

Rufus du Sol Inner Bloom. A samozřejmě zrychlíme. Páč to dá rozum.

0: Radio.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na

Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Fastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát trošku jiným podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky, šestiletý. Já myslím, že má vkus ta holčička moje.

A zdravím Bianku, ahoj. A zde je taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku. A poslouchaj Véteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

Moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevator Subfocus. Posloucháš pořád Mishmash. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Verčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electro Swing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika taková, jako jsme to hrávávali, a to Electro Swing.

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

známe. Znáte lidičky Mode Step? Dubstepovej projekt. Vím, že Litoměřický ten dubstep úplně nemusí, ale já Mode Step duze.

A jedeme dál. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Verču, milé.

A zdravím Police, čau kámo, už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových a.k.a. Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo, a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta, Alík, Nabicí a Switch, náš kamarád,

0: Prop Dylan, Can You Imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.
1: Bomboklad!

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinulu, ne že ne.

V&R a Rhyme Time Optical Remix. Tohle je moje drum and bassová hymna, přátelé, kamarádi, a track, který mi doslova změnil život.

Dominik. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Počítejte. Krapet s jinou parádou. A to swingovky budou.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února.

když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba packovala, kdybych nezahrál. 4. února Broxy a nejen tam, nicméně Broxy bude i moje maličkost. Takže budu na

máme po pátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě o to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do éteru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. A jsem za to kůrník šopa.

0: Je 8 hodin večer na Rádiu B.
1: Dámy a

krásný čtvrteční večer, přátelé, zdravím vás ze studia Rádia Bčko. Já jsem Cvrkoslav Zelený a právě začíná Vintage číslo 169. Nějakou dobu jsme se neslyšeli, ale znáte to, já mám takovou prázdninovou náledičku. Zároveň jsem byl na dovče, takže si asi o všem budeme moc pohovořit a tak dále a tak dále. Koukal jsem, že poslední díl, co jsme vysílali, byl o mistrovství světa v hokeji, kdy jsem odsaď utíkal, abych ho stihnul. A pak jsme stejně dostali na prdel, takže to vlastně nemělo ani cenu tam letět. Přátelé, běžte se pohodlně postavit, nalijte si něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka od 8 do 9 právě začíná. Takže pojďme společně na to. Odpálili jsme to skladbou Big Fun a já se rovnou vrhnu na skladbu It Just Won't Do od Tima Deluxe. Za mě velice skvělá věc, známý. A víte co, já vám nebudu říkat, odkud ji znám, pojďme si ji společně přehrát a potom ji proberem. Takže Vintage 169 právě začíná, Cvrko Brko připraven a vy se připravte taky, co vám k tomu budu říkat. Tak pojďme na to, startujeme.

A my máme za sebou druhou skladbu dnešního dílu It Just Won't Do, přátelé. Odkud ti uznáme? Já jsem vám slíbil, že vám to nastíním, je to od Afrika Islema. Jestli se nepletu, taky Karl Cox to často hrával. A já to mám v hlavě z takových těch dětských setíků, který jsem poslouchal v základkovém věku. Jaj, spousta nostalgie. Takže It Just Won't Do. No a co nás dneska čeká? Jak jsem nastínil na začátku, tak bychom si mohli probrat, jak dlouho jsme se neslyšeli, kde jsem všude byl a tak dále a tak dále. Zároveň nás příští týden čekají rádiový narosky, což si myslím, že by taky stálo za to probrat. No a potom třeba nějaká zahrada, kam mířím přímo odsaď, abych zalil v těchto tropických vedrech. Uvidíme, kolik toho stihnu, jak moc se rozkecám. Přece jenom je to nějakých 7-8 vstupů a už máme skoro dva za sebou. Takže pojďme rovnou dál, další skladba Space Cowboy a David Morales. Tak jdeme na to.

0: Sorci, právě ladíte vintážek s Srkoslávkem.
1: Tak a my se vracíme k mluvenému slovu. Třetí pecka za náma. A asi se můžeme rovnou vrhnout na ty výlety. Vlastně jsme se naposled slyšeli začátkem června, jestli se nepletu. Já jsem potom celý červen byl pryč a to byl právě ten můj výlet do Thajska, o kterém by asi stálo za to zhrnout pár informací. Takže byl to výlet vlastně jako v loni, představte si to se vší parádou, co jsem mohl mít. Letěl jsem rovnou z Evropy do Bangkoku, snažil jsem se vyhnout se všem Katarům a Emirátům a já nevím čemu všemu, kde jsou ty Tatrmani s úděrkama na hlavě a kde vám hrozí nějaký bombový útok a nějaký drony na letišti a všechny takový ty kraviny. Takže tomu jsem se všemu krásně vyhnul. Následně jsem si dal den v Bangkoku, abych se tak nějak rozkoukal. Už tam to stálo za to, můžu říct. Ale co bylo potom lepší, že jsem se z Bangkoku odebral na letiště do Trátu. Tam to trvalo asi hodinku letu. A tam bylo takový letiště velký jak benzínová pumpa. Mělo to jeden terminál, mělo to slaměnou střechu a bylo to až takový komický. Ale co byl maličko průser, že jsem do Thajska letěl až v období dešťů, takže tam nebyli turisti a zároveň spoustu těch věcí, které pro ty turisty byly zajištěné nebo nějakým způsobem řekněme k dispozici, tak já jsem od ně přišel, takže jsem si musel nejdřív sehnat cestu nebo transport z toho letiště, to jsem sehnal docela fajn a potom jsem si proběhnul město Trát. Já jsem vlastně jeden den bydlel v Trátu nebo kousek asi 3 km od a bylo to strašně zajímavý. Tam vlastně nebyl jediný bílej turista, nebyl tam vlastně nikdo kromě těch, co tam bydleli a díky tomu to mělo takovou docela fajn atmosféru, takže jsem si to tam všechno proběhl, najedl jsem se, rozkoušel jsem věci, co doteď nevím, co byly k jídlu, jestli to byly nějaký mořský plody na tyčce nebo jestli to byla zelenina, ovoce, cokoliv. Vlastně jsem ochutnával, z ničeho jsem průjem neměl, takže to bylo fajn. Ale spoustu věcí jsem vůbec netušil, která je. A měl jsem tam domluvíno, že se mrknu ještě do místní pěstírny, jenže mi nevyzbyl čas, takže jsem se tam juknul jenom do obchodu, nakoupil jsem si tam nějakou legální mariánku, hrozně levnou. Já jsem tam vlastně to, co by tady stála jednička, tak já tam toho měl ruksak, ale to si nevíte představit. Takže to byl takový zážitek ztrátu, no a seznámil jsem se tam s místním policajtem, který mě následně pozval na večeři a dali jsme si nějaký pívečka, pak mě chtěl odvíct na kole domů, jenže se mnou spadl do Pangeitu. Bylo to takový komický, pak na nás útočili divoký psi a asi tak, no, k Trátu. Pak jsem si dojel taxíkem do přístavu, Laem Ngop, jestli se nepletu, ale tam nebyla živá duše, přátelé, tam vlastně chcíp pes tou dobou, co odjeli všichni turisti, nebo vlastně nepřijeli žádný turisti, protože už nebyla sezóna, tak tam sice byly pobočky, kde bych vás, řekněme, pustili na nějaký speedboat, na nějakou loď, jenže ty pobočky byly zavřený a nikdo tam neseděl a bylo vlastně docela průser si tam sehnat vůbec místenku, jízdenku a nevěděl jsem jak na to, takže počítal jsem s tím, že o tam teď jezdí i domorodci vlastně z toho ostrova, takže musím někoho potkat. A strategie byla prostě čekat. Nakonec jsem tam potkal takovou paní, která prodávala ve svém obchůdku úplně všechno, od studeného piva, přes pneumatiky, gauče, vole, opravovala spoustu věcí a zároveň mezi tímhle vším super sortimentem i prodávala lístky a nějakým způsobem byla v přízni s tou lodí, která jezdila na ten můj ostrov, konkrétně ostrov Koh Mak. Takže jsem se s paní domluvil, počkal jsem tam asi 3-4 hodinky, a tradá, cesta na ostrov zajištěna. Já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám tak nějak zhrnu, co mě čekalo na ostrově, kde opět nebyl skoro žádný bílej a hlavně já tam byl skoro 3 týdny, takže jsem se tam s nima docela zžil. Přátelé, pojďme mrknout na muziku. Další skladba se jmenuje Rocket od Herbieho Hancocka. Za mě další docela zajímavá věc a pak vám to dovyprávím. Tak pojďme zpátky k muzice. A tak dále, pojďme na to.

Tak za námi čtvrtá skladba Rakit a my se rovnou vrhneme dál na storytelling, přátelé, takže dostal jsem se nějakým způsobem na ostrov, kam jsem měl původně v plánu se dostat. Trvalo mi to teda asi 3 dny, než jsem se tam dostal, ale zároveň proto, protože jsem si dával mezi zastávky, abych neměl nic ve schonu, abych se vždycky podíval tam, kam jsem dojel a abych se prostě rozkoukal, přece jenom nejsem úplně skvělej turista a víte sami, že ten čas je občas potřeba. Takže jsem se dostal na malý ostrůvek, jmenoval se Koh Mak. Byl to vole ostrov 5 km na 7, bydlí tam 400 lidí a žije dost turismu. Zároveň, když si odmyslíte všechny ty turisty, který v dešťový sezóně nejezděj a jako trouba jsem tam dojel, tak tam bylo úplně prázdno, 400 domorodců a já k tomu. Zároveň jsem si ještě půjčil kolo, což je docela atypický v Tajsku, tam všichni jezdí na skútru a díky tomu jsem si vysloužil přezdívku ten bílej na kole a ta se mnou potom táhla celý ty 3 týdny. Takže to byl můj ostrůvek, já jsem naštěstí měl krásný bungalovek, takovou malou chatičku s koupelnou, ložnicí, obyváčkem, ledničkou, klimoškou, se vším přímo na pláži, což znamenalo, že jsem ráno vstával, rovnou jsem se mohl pokoupnout, večer, když jsem šel spát, ještě předtím jsem se mohl rovnou pokoupnout, byla to strašná Havaj, opravdu taková ta, řekněme, jak to popsat, no kravina z filmů nebo z těch fotografií, co máte na tapetách v počítačích a podobně, fakt tak strašně kýčovitě to vypadalo, ale to jsem ještě nevěděl, co mě ten ostrov nabízí a co všecko vlastně díky tomu získávám, takže měl jsem pušený kolo, měl jsem kde bydlet a najednou jsem získal možnost to tam nějak prozkoumat, takže s pomocí nějaký mapy, s pomocí

Řekněme, rad od místních domorodců jsem objevoval restaurace. Nebyly teda otevřený úplně všechny, protože, jak jsem hovořil, tam turisti nebyli tolik, ale zároveň třeba z 50 restaurací na takhle malém ostrovku jich 20-30 pořád fungovalo. A jestli mám k dispozici 20 restaurací, tak to pro mě je úplná Havaj. Měl jsem tam asi 4 obchody, které byly, co by kamenem dohodil, a všechno, co si vlastně představíte. Bylo to omezený maličko, ale nebylo to nic, co by mi scházelo. Takže jsem tam vlastně díky tomu kolu a díky tomu volnému času trajdal a prozkoumával. Různě jsem si vždycky dělal výlety a ty dny jsem si plánoval takhle, než jsem se vlastně seznámil s rodinou, nebo s rodinou, se skupinou přátel, který vlastně byli skoro jak rodina, a ty mě nějakým způsobem vzali mezi sebe. A já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám to téma tajská si zakončím takhle touhle s tou rodinou Etídou. Takže přátelé, další skladba, Can't Get Enough, a pojďme si ji rovnou loupnout, už docela dlouho hovořím, tak ať ještě stihneme nějakou muziku. Zpátky k muzice, Vinty C, Radio Bčko, Cvrko Brko, pojďme zpátky.

Can't Get Enough, přátelé, připomnělo mi to skladbu I Just Can't Get Enough a je to trochu jiný styl, ale má to vlastně stejný refrén do určitý míry. No nic, zpátky, vlastně ne k muzice, zpátky k hovoření, takže já jsem skončil svůj tajský příběh v tom, že jsem dorazil na ostrov, že jsem se tam tak nějak rozkoukal a dostal jsem se do docela fajnový skupiny lidí. Já jsem chodil do baru, kde vlastně díky tomu, že tam nebyli turisti, jsem býval skoro sám a právě domorodci, právě domácí a seznámil jsem se tam s barmanem a první den jsme se šíleně ožrali, tak jak tomu bývá zvykem. Teda ne u mě, jo, ale u něj v baru samozřejmě. No a díky tomu jsme se dali nějak do řeči, po mě rovnou vlastně ten první večer vzal k sobě, že nemůžu jít domů, že musím jít s ním a ještě nějak tak popít a nějakým způsobem se navečeřet a představil mi skupinu lidí, což byly jeho přátelé, taková polorodina, něco jako zrychlé a zběsilé, jo. Jenže tam vlastně každý z té skupiny měl nějaký zaměstnání na tom ostrově, představte si pár lidí v restauraci, pár lidí na masáži, pár lidí třeba opravoval kola, měla autoservis a tak dále a tak dále. Takže já jsem každýho z té skupiny nějakým způsobem každý den potkával, ať jsem šel úplně kamkoliv, což na jednu stranu mi skýtalo spoustu výhod v rámci toho, že na mě volali, zdravili mě, dávali mi ochutnat spoustu věcí a tak dále, ale zároveň jsem tam neměl ani chvíli klid. Uvedu příklad, kdy jsem vlastně si ráno vždycky chodil do sámošky, kupoval jsem si takovou placatici rumu, Sanghang se jmenoval, jestli se nepletu, a to byly třeba 2-3 deci, já jsem si rád dával vždycky s kokosovým ořechem a díky tomu, že stávám brzo a vlastně se mi celý ten pobyt chodil spát brzo, takže jsem měl naspáno dost, tak jsem si třeba na 7 ráno šel koupit rum, což na jednu stranu zní hodně blbě, ale ještě hůř se mi potom stalo, že jsem šel třeba na 8, na 9 na snídani a paní se mě hnedka ptala, jestli jsem ten rum všechen vypil a tak dále. A říká, kurva, jak to víš, že jsem měl rum? No já jsem mluvila s paní v sámošce a ona říká, že bílej na kole si přijel koupit rum, 2 kokosový ořechy, vole hned 7 ráno a potom odjel. Takže už tam pro mě byla taková jakoby přezdívka bílýho gringa na kole a cokoliv jsem udělal, kamkoliv jsem se hynul, tak o tom celý ostrov nějakým způsobem věděl. A ne, že by mi to dávali sežrát, ale nějakým způsobem mě s tím konfrontovali a jsem musel vysvětlovat, proč to tak mám rád a jak to rád dělám. A ne, že by to vůbec nepříjemný, ale cítil jsem se tam tak nějak pitomně, chtěl jsem být odstřížený od světa a nakonec jsem si tam našel úplně novou rodinu. Takže s nima jsem tam trávil spoustu času, jsem za to na jednu stranu vděčný. Vždycky mě pozvali na večeři, já jsem si třeba platil jenom píva, nebo jsem třeba donesl něco a tak dále, bylo to strašně fajn. Ale pak to mělo třeba i druhou stránku věci, že mi tam z té skupiny lidí nosili vlastně svoje dcery, nějaký vnučky, neteře a jakýkoliv děvčata na tom ostrově mi tak jako systematicky vodili do baru a ono to teď zní hrozně blbě, ono to úplně nebylo tak blbý. Oni po mně chtěli, abych si nějakou z nich jakoby vybral a následně ji odvedl sebou domů do nějaký lepší, řekněme, skupiny nebo lepší domoviny pro mě. A já jsem to vlastně nechtěl nikdy dělat, já jsem měl takový trápení se s nima seznamovat a on mi vždycky třeba ten barman ukazoval na Facebooku, hele, tyhle dvě přijdou za chvíli, vole, to bude bomba. No a pak přišly, vole, 2 tajky, tlustý jak čpun do přehrady a já jsem s nima musel díky tomu konverzovat, protože tam přišli kvůli mě a já jsem si chtěl třeba v klidu číst nebo stavit Rubikovou kostku a teď oni třeba karaoke a jebali do mě, ty si čteš, víš, ty musíš zpívat s náma, takže tohle byly jaký ty nepříjemné části, ale to není nic, co by mě rozhodilo. Takže jsem si na tom ostrově takhle užil celý ten pobyt, bylo to strašně fajn, celý jsem ho prozkoumal a doufám, že se tam ještě jednou vrátím. Zároveň, až pojedu příští jaro do Tajska, tak nejspíš zvolím jinou destinaci, protože to Tajsko je strašně obrovský a byla by hloupost žrát 2x tu samou bomboněru, když jsem ještě neochutnal nějakou jinou. Takže pokusím se letět jinam, ale určitě se poučím z toho, co všechno jsem zažil tady. A byl to vlastně první velký výlet, kde jsem byl sám, takhle vlastně od začátku do konce. A nemůžu říct, že by mě to nějak zocelilo, ale zároveň jsem si šáhnul na určitý limity toho, co jde, co nejde. A asi úplně nemám problém se někam vydat sám zase do budoucna. Takže na podzim Japonsko a
doufejme na jaře opět Thajsko, uvidíme, jak nám to vyjde. Takže tohle byl můj výlet, proto jsme se nějakou dobu neslyšeli, i když jsem se teda vrátil na konci června, tak jsem se pak na vás ještě vysral celý červenec, ale to jenom proto, že bylo spoustu věcí na práci a taky jsem měl po příletu, po odletu. Já jsem tu shodou okolností byl minulý týden, ale nějak mi to nešlo nahrávat, neměl jsem úplně náladu. Takže jsem to zapasoval hnedka na začátku a šel jsem místo toho na zahradu. Co si budeme nalhávat, takový jsem hold já. Pojďme si dát další skladbu, je to poslední skladba přes českou písničku ve vintážku, takže si ji přehrajme a pak rovnou česká pecka. Další skladba Make Love a Room 5 Vintage C, číslo 169 Svrko Brko, Radio Bčko, co mám hovořit, pojďme zpátky k muzice.

Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme. Ven se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: Podívej se na nás, ty vepřová hlavo, jsme Češi, nejsme mimozemšťani.
1: Tak, tohle byla Hanka Hegerová, přátelé, hvězda filmu Česká republika. Ne, hele, naše slavná Sansonierka, těžko říct, hele, tato skladba je z roku 1973, já jsem si tady během toho, co hrála, dohledal nějaký důležitý informace a vás určitě zajímá, jak jsem se k ní dostal. Tak jako tradičně většina českých písniček v tomhle pořadu je zpramené nebo pramení právě v pořadu Zlaté časy s Václavem Koptou, který jde na Radio 2 českého radiožurnálu vždycky v neděli od 11 nebo od 10 do 11, takhle to je. A je to opravdu skvělý pořad, já se ho pouštím celkem pravidelně v práci vždycky v týdnu a má docela přehled o tom, co je fajn, má docela skvělej, řekněme, hudební rozhled a tohle z toho Želízko v ohni bylo právě od něho. A zajímavost, co jsem si ještě vlastně dohledal, já jsem k tomu tady trošku znásilňoval umělou inteligenci, tak víte, kdo napsal text právě na tuhle pecku? Budete se divit, ale byl to Pavel Kopta, vole Václavovo táta právě. A přijde mi to celkem fajnový, když o něm hovořím, takže ještě jeho táta napsal text, takže to je taková Koptovic, Želízko v ohni pro Bintycí, takže tolikero k české písničce ve vintážku. No ano, a pokud koukám dobře na čas, my už máme 3/4, já jsem zase, tohle byla 7. písnička, my obvykle máme stihnout okolo 15, takže pojďme honem rychle k nějaký další skladbě. A pak možná povyprávíme o tom, kde jsme byli na Čundru minulý víkend. Uvidíme, co stihneme. Takže další skladba je zase anglicky hovořící, jmenuje se Cars a Gary Newman. Tak zpátky k muzice, kocourci, pojďme na to.

No, ať koukám, jak koukám, tak už toho moc nestihneme, přátelé, máme skoro míně jak 10 minut do konce a to znamená, že se musím rozloučit, protože možná přede mnou bude reklama někdy a tak dále, takže bychom třeba přišli o ten konec. Takže určitě, co potřebuji shrnout, je příští víkend, já se hnedka podívám na datum, příští sobotu 15. srpna, pod zámčí Roudnice, od oběda do 10 do večera, 6. narozeniny Rádia Bčko, je tam vstup zdarma, vystupují skoro všichni moji kolegové, kromě mě, já toho zakázaný vystupoval, ale mě to nevadí, já si vás užiju zase jindy a třeba se tam uvidíme, můžeme pohovořit, můžete si opatřit naše trička skvělý, anebo jen tak pokecat, mají v podzámčí velice dobrý jídlo, takže si můžete dojít aspoň na káblík a k tomu pojede Fire Stage. Takže to jsou narosky. Co se týče vintážku, tak sorry, že byla takováhle delší pauza, ale znáte mě, já se někdy dokopu, někdy se nedokopu a někdy se mi prostě nechce. Jsem takovej línej zmetek takhle přes léto, takže budu se snažit to udělat nějak fajnově, ať se slyšíme třeba za 14 dní, nebo třeba za týden, nechci předbíhat, ale ruku na srdce a to příští týden je spíš na dokopu, takže mi dejte aspoň 2 týdny. No ano, a tohle byl vintážek číslo 169, já jsem Svrkoslav Zelený, jsem rád, že jste se ho naladili, no a slyšíme se zase někdy příště na Bčku. A teď nevypínejte Kanela, po mně už Malý pátek, DJ Cynic a tak dále, však to znáte, čtvrtek ve Varu. Díky a čau, Cvrko Brko se loučí, Rádio Bčko s ním a zdary zase někdy.

0: Enormní. Intergalaktický.
1: Extrém.
2: Titáns.
3: Megalomanský.
2: Monstrózní.
4: Gargantuánský.
5: Supermasivní.
2: Giganty.
6: Malý pátek.
7: Malý párek.
8: Ne, vole. Malý pátek.
9: Malý pátek.

Ahoj, ahoj, holky, kluci, je chvíli po deváté, to je čtvrtek a to je ten pravý čas na malý pá. Zdravím nové, ale i staré posluchače, příjemný poslech v díle v hodince novinky drové. Začali jsme skladbou od Database, iPapi, KS Loke Pasa, pěknou. A nás dalších 15 skladeb, tak uvidíme, co stihneme v této hodince. A doufám, že si přijete. Info o nadcházející akci, co se uskuteční v tunelu o litoměřické vinobraní. A nezbývá než skladbu a ta One and Two. A je to od Inmost a Teman. Od mikrofonu Vánik, drami basy represent, posláte malý pá.

One and Two, Inmost a Teman, dva britští producenti, tuto skladbu vydali na Soulvent Records. Následuje Reckless od Rusty Mustard, Day a Empty Sign.

skladba Red Rusty Master A2K a následuje Archlight od Doom. Za to skladbu zdravit fanoušky a z blízkého okolí, mě Livochovice a mě místní, ty, co nás poslouchají. Užívejte poslech Archlight Doom. Ječku v pořadu Malý pátek.

Skladba a chlad. Producent Omneum, Srbsko, Nový Sad. Novinka na Bečku v pořadu Malý pátek. Následuje Spective Morrow Air Stoka. Skladba se jmenuje Tap Out. Na webu Rádia B máme možnost, nebo máte možnost chatovat, psát nám různé zprávy. Schovává se to pod ikonkou chat, trvajte a cokoliv chcete napsat, pište, já to tady uvidím a můžem si takhle popovídat. Malý pátek na Bčku, skladba Out, Spective, Stoka.

Out. Ještě ve spolupráci s Morrowem a Stokou a producent je tím producentem v současnosti žije v Bristolu, myslím. Bristol, ano. A zaměřuje se především na minimalistický a deep. Nám už v podcastu já další Fabric Black Bear. A za necelých 9 minut bude půl a my si řekneme něco o nadcházející akci. Tak buďte stále napříjmu a vychutnávejte malý pátek na Bčku.

Black Pearl. A za chvíli bude následovat, ale dřív na další skvěl. Já bych chtěl, že jsme 2 týdny zpět narozeniny Rádia B. Tady v Podzámčí v Rokvělí a díky všem, že jsme se tam mohli vidět. Bylo to strašně fajn, díky. Ne, jak tam to vařej? Street sushi. Díky Street sushi, můj ambače, to mě natchnul docela, jo. Protože jsem byl nejak za uši, byl skvělej. Vynikající organizátorům, ten samý výčastnil Doubravka, Úplic, na hra, bylo to fajn a těším se všechny v tunelu. Po další skladbě se dozvíte více o nadcházející my. My si teďka dáme skladbu od Terence a Abstract a skladba se jmenuje Subterranean.

chtěl informovat o nadcházející, která se uskuteční 9.–12. září v Litoměřicích v tunelu. Je v podstatě ve stejný den, jako je vinobraní litoměřické. Na Dominikánském náměstí bude probíhat stage Paskvilovo, kde vystoupí dobře známí DJs, kteří zastupují jeho crew, a my po 10. hodině odstartujeme Mejdan v tunelu. Budeme tam mít dvě stage, techno a drum and bass. Rozhodně si každý přijde na svý. Začínáme 10, jak jsem řekl, ale otevřeno bude od 8 hodin. Do té doby, než začne první, tým mě pojede nějaká hudba, to je jasný. A počkáme, až to skončí na Dominikánském, a pak to pořádně rozjedeme dole v tunelu. Na techno stage se můžeš těšit na DJ, jako je Quicky, Jacob, doufejme, že potvrdí pozvání T-Mas, přijede Majsny, dále tam bude Comix a Wormik, a doufám, že se podaří ještě utrhnout Paskvila, který má tu stage nahoře. Jestli bude mít na to čas, tam je hodně práce s tímto všechno to ukončit, tak to se nechte překvapit. A na drum and bass měl DJ Cynic, přijede bratr Ozon z Poison App, dále tam a Kaučuk a nové Daddy Hell. Zkouším Spina, Jax, také jako Supimut, Kaučuk, Comix a Wormix, DC Ground, a v tomto složení si užijeme vinobraní roku 2026 v tunelu. To je skladba Victory House od A Audio. Přijdáme od začátku. Vás všechny moc těší. Čas. Užijte si ten na vinobraní. A pak samozřejmě zavítejte do Tunnel Underground, kde pojedeme až dna. Koukáte malý pátek na Bčku. G-Cynic, drami, basy, reprezentá. Máme si skladbu, jak říkal, od

your brain drop. Posloucháte Malý pátek na Bečku, skončila nám Santa House. OA Audio Aza. Enough od DKN a pustím vám dvojici skladeb a druhá hladba bude Wasp, producenta Sat. Doufám, že užíváte poslech. 12.9. v tunelu. Těšíme se na vás. Bahetena.

Stále posloucháte Malý pátek na Bčku. Slyšeli jsme dvojici skladeb Head Enough od DKN a Wasp od producenta Saty. A teď následuje skladba od českého producenta, od našeho kamaráda. Je to tímto a už to neplně novou. Není zase úplně stará. VIP 100 2025 na Bčku Malý pátek.

tak jak jsem správně říkal, toto byla novinka od DJ Handrada a my si dáme ještě už je jenom instrumentál, protože velice jeho tvorba je jednou DJ Handrad Beep. Dívejte poslech.

DJ 100 se skladbou Beep Beep. My zůstaneme na českém poli. Následuje skladba Bit Perfect od Ziggy SC. Užívej slech na Bčku. Strašně to letí, koukám na to, my už po konce, takže ještě jednu skladbu, takže já už teď se asi, ne, až po této skladbě. Se vstím, si teď užijme Bit Perfect od Ziggy. Bit Perfect, you're a cool kid.

Bit Perfect, Ziggy C a A-Kray, a opravdu to strašně letí, nějak jsem to dneska špatně vypočítal, už nestihneme úplně celou skladbu, takže tady tu si seknem a já se s vámi rozloučím. Mějte se moc fajn, dávejte na sebe pozor, buďte na sebe hodný, daný chodný a hezky se bavte po zbytek a my si dáme kousíček skladby od Logistics, Xu, Vince a Unlead. Poslouchali jste Malý pátek na DJ Cynic, Drami Bass Present a Radio Bezent. Ciao!

0: Enormní.
1: Intergalaktický.
2: Extrém.
0: Titáns.
3: Megalomanský.
0: Monstrózní.
4: Gargantuánský.
5: Supermasivní.
0: Giganty.
6: Malý pátek.
7: Malý párek.
8: Ne, vole. Malý pátek.
6: Malý pátek.

Ahoj, ahoj, holky, kluci, je chvíli po deváté, to je čtvrtek a to je ten pravý čas na malý pá. Zdravím nové, ale i staré posluče, příjemný poslech v díle v hodince novinky drové. Začali jsme skladbou od Database, iPapi, Keslo, Kepasa, pěknou. A nás dalších 15 skladeb, tak uvidíme, co stihnem v této hodince. A doufám, že si přijete. Info o nadcházející akci, co se uskuteční v tunelu, o litoměřické vinobraní. A nezbývá než skladbu, a ta One and Two. A je to od Inmost a Teman. Od mikrofonu Vánik, drami basy reprezent, posláte malý

One and Two, Inmost a Teman, dva britští producenti, tuto skladbu vydali na Soulvent Records. Následuje Reckless od Rusty Mustard, Day a Empty Sign.

business. Get them more booze and don't forget the bitches.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz